Ivanku, Ivanku, z druhej strany Jarku, z druhej strany Jarku. Išla bym do tebe, išla bym do tebe, vzala voda lavku. Išla bym do tebe, išla bym do tebe, vzala voda lavku. Lavočka tonenka, voda studenenka, a ja molodenka. Od nás sa zlomiti, od nás sa zlomiti, a ja sa vtopiti. Od nás sa zlomiti, od nás sa zlomiti,